jako fóno, což ty myslíme. Harry vám a na balaška tam tara, nebo je to tam tara, oba nurušak, babala, tak ty za fina hura.